0: Naša mladá v strachu velikým i v žaľu horečným porichtovala sebe ladu i svoju panenskú zvoľu.
1: Ej, Janču, a či ty znaš, že še utreženiš a svoj stav mladzenecký za manželský zmeniš?
2: Znám, Vera, znám, no jak by som neznal.

0: Sobotníku účinkovali
1: Ivana Kováčová,
0: Marián Biskup,
1: Renáta Riníková
0: a Juraj Hrčka.
1: Autorsky spolupracovali Tomáš Repčiak,
0: Tereza Oľhová,
1: Martina Sľúková,
0: Jakub Šuták
1: a Ján Mikuš.
0: Technicky realizoval Peter Gazarek.
1: Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková.
0: Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska
1: v roku 2019.

stoj za štach, v tom, čo mám takte. Tancujeme valčík, pritulený takne. Vyletíme spolu nad oblaky, nadletíme zlostné čierne mraky. Vyletíme, poletíme, preletíme, nadletíme, uletíme, zaletíme, podletíme, doletíme, proletíme ponad pustý kraj. Doletíme na vysnívaný raj.